0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
2: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion.

0: abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.

Akční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.

0: Společně pozvedáme Spartu. Betáno.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: U nás byly rozhodně, máte čerstvost výhodně. Tento týden Meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Byla klubu za 8,90. Byla.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: taková linka.
1: Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
2: Teď.
3: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
7: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
8: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
11: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
12: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
13: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
14: Čekala jsem na tebe. Pojďme vybrat pro tebe ten pravý. Tady je. Musí být víc nekonvenční. Myslím, že ten... Někdy není řidič tím, kdo si vybírá své auto?
15: Je to auto, které si vybírá svého řidiče.
16: Už jsi byl na tobogánu?
17: Jasně, nejsem žádná bačkora.
18: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
19: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
20: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
19: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
21: Tati!
19: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
24: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
25: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
24: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
26: Třeba právě teď.
27: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

těch. Po každý, když jsem teď sám, tak přemýšlím jen nad tím, dej se. Nechtěl jsem na tvoje oči uviděj, že na tohle to nejsem připravený. Dívat se na to, jak mi pomalu umíráš, teď mě se všechno ještě víc. Bylo tolik, co jsem ti chtěl říct, snad mě slyšíš.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuť. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.

0: Společně pozvedáme Spartu. Betáno.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
8: Jedině od Chibok.

Cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Společně pozvedáme Spartu. Betáno.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
0: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
2: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
5: Jedině od Chibo.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Společně pozvedáme Spartu. Betáno.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: More, však spomoži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
1: Šon! More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

Vou que vamos, delícia.

pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chutě. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Prožít dětství s oblíbenými pohádkovými hrdiny, to se vyplatí. Již v pondělí v Lidlu ložní povlečení, cena s aplikací 249,90. Pončo Lupilu, cena s aplikací 129,90. A pantofle Lupilu, cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
9: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuť. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg s aplikací za 19,90. A cukr Krystal s aplikací za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit

0: Vid druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Společně pozvedáme Spartu. Betáno.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
2: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
6: Vzpomínáte na své oblíbené retro pochoutky? Již od pondělí je všechny najdete v Lidlu. Přijďte si pro kofolu s aplikací jen za 19,90. Kunín smetanu ke šlehání za 19,90. A svijanský más za 10,90. Lidl. To se vyplatí.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
13: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: To snad není možný, ne?
4: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Naučte své děti lépe hospodařit.
6: Už to mě smějí.
5: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
8: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
9: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
10: Bez.
9: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte okurky hadovky Oskar z moravských farem bez pesticidů s apkou za 17,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
10: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
17: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
19: Léto s chladnou hlavou, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu ventilátory značky Tronic. Sloupový ventilátor za 1399 korun, stolní mini ventilátor za 269,90 a mini ventilátor cena s aplikací 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: job.
1: Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Man. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý tu s někým chodil na pár.
2: Idem bez mého města, všetci potřebují restart.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3, 2, 1. Chuť pokračovat.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Newman.
1: O, konečne. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
3: Omoda.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
6: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Získejte v Penny extra body na pomocníky Vives s tímto produktem. Banány v čokoládě Orion, různé druhy, 1 bod navíc. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
8: Hned tam jedu.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Toto je Fermato, světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. Zachutná to. Fermato, chutná to.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
11: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: šanci výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a supervoděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bakárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Návykový látky až po samotným přilnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Thanks for the drinks.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto

0: Velké srdce. Děkujeme.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.

0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše AllRisk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Moment.
5: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Moment.
5: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
7: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 321. Chuť pokračovat.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

čemu je to dobrý? Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám jím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

0: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
6: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
8: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
9: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
10: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
9: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší?

0: Lepší pojistku vůbec ne.
1: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
8: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
9: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
10: Já taky.
11: My taky.
12: Já taky.
9: Úsměv.
10: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krém s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Nádobí mě nezdrží.
17: So what? Somat.
18: Kdo chce, ten si poleží.
19: So what? Somat.
16: Party večer rozjedem.
20: S nádobím se nemažem.
21: Somat to dá druhý den.
22: První 5komorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
23: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
3: Pro ty, kteří hledají nevšední chuť a nestačí jim ta obyčejná. Insalatissime Rio Mare. Množství nápaditých receptů s jedinečnou chutí tuňáka Rio Mare a originálními ingrediencemi, které mají styl. Insalatissime Rio Mare. Chuť, která změní tvůj den.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
11: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

0: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
3: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Moment.
5: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
7: Omoda.

0: šanci výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
8: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Životní pojištění od Unika? Ideální pro rodiny. Mějte vždy po ruce pomoc pro celou rodinu s aplikací Doktor Digital k životnímu pojištění od Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem

0: Jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
10: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.

0: nadšenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
2: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo ho po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý

0: skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Club Card Elc Sandwich 2 druhy za 44,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Karatské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: No to snad není možný, ne?
2: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s Aidam za 9,90. A Balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pro ty, kdo ví, že i učení může být zábava. Insalatissimi Mario Mare. Různorodé a kreativní recepty Pocket Bowl. Můžete si na nich pochutnat kdekoliv chcete. Insalatissimi Mario Mare. Chuť, která změní tvůj den.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
11: Co blbneš? Mě mrzí, že už to skončilo.
12: Jedno mistrovství končí. A druhý začíná.
11: Takže jedeme za Šulcíkem?
13: Jedeme dál. Držme si palce na fotbalovém mistrovství. Tipsport.
14: Oh.
15: Oh.
14: Oh, moment.
15: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
16: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
17: Přinesla jsem opletky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
18: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
19: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
8: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
3: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
13: Já taky.
16: My taky.
7: Já taky.
14: Úsměv.
0: iPhone.
10: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým

0: iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
1: Léto s chladnou hlavou, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu ventilátory značky Tronic. Sloupový ventilátor za 1399 korun. Stolní mini ventilátor za 269,90. A mini ventilátor cena s aplikací 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Monikuba Gárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přilnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty prďo.
17: Wow.
18: Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat.

0: Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: pomoci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Moment.
1: Oh, konečne. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
3: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
5: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Сейчас увидимо час завтра.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám, kolik dní už mi to chybí.

0: Camel juice.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: To je ta země zaslíbená.
9: A co budeme jíst, praotče?
8: Objednám košík.
10: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
11: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
12: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
13: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
12: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne. Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
13: Já vás biju ještě.
14: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
15: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
16: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na

0: starost.
1: V Tesku teď nakoupíte vybrané produkty za 10, 20 nebo 50 korun. Nyní s Clubcard Activia jogurt jen za 10 korun. Tesco, počítejte s námi.
2: Borotalko uvádí Borotalko Men. Extra účinný 72 hodin. Borotalko Men. Obejmi život.
3: Už jsi byl na tobogánu?
4: Jasně, nejsem žádná bačkora.
5: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
10: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
11: Očko ti doporučuje.
12: Napal první minutu, pak si odpočneš.
13: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
12: Přidej.
14: Neostává nikdy zábezutě, musí být boj.
15: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
16: Po minutě a půl umírá.
17: Škoda, že se to nedožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
18: A on jít na nebelu, tlak, média.
19: Je to o tom psychicky unesit.
20: A před čím teda utíkáš?

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní.

0: a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
0: A navíc fakci, vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Korunní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
2: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
7: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak si odpočne. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce. Přidej.
2: Neostává nikdy zápasu, ty musí být v boji.
3: Jsou zvyklí teda nebo pod tlakem.
1: Ty po minutě a půl umírá.
4: Škoda, že se to nedožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
5: A on jde na nepilu. Tlak, média.
6: Kdo to tam do toho psychicky unese?
3: A před čím teda utíkáš?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru. Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe. Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap kap Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
3: Kauflandu již od středy superka.

0: Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Korunní cukr Krystal nebo Krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
4: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
5: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Timková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

That's just gonna be crazy.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden vepřová plec kilogram za 59,90 a krušovice sixpack při koupi balení za 16,15 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Nyní najdete všechny

0: kapsle jar ve své prodejně Lidl za výhodnou cenu.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect and Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
2: Feel bonbon.
3: Ricola.
4: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo. Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Vítej u nás v Naked Attraction.
1: Někdo říká, že je láska slepá.
2: Tam něco vidím.
3: Pěknou dlouhou předkočku.
2: Masakr.
1: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
0: Wow, pěkně.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
4: Tenhle pohled miluji.
1: Každou neděli ve 22 hodin.

0: se me tut kama, andal tut me merao.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutain Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutain Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutain. První pomoc pro vaše oči.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc fakci květák kus za 39,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, jsi všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super, tak hezký den.
10: Vám taky.
11: Richlard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.
12: Očko ti doporučuje.
13: Napal první minutu, pak se odpočneš.
14: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
13: Přidej.
15: Neostává nikdy zápasu, ty musí být v boji.
16: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
13: Ty po minutě a půl umíráš.
17: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
18: A on jich nanepil tlak, média.
19: Je to o tom psychicky unesit.
20: A před čím teda utíkáš?

0: což se hodí.
1: A k čemu je to dobrý?
0: Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám vím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: V Globusu nyní instantní káva Nescafé 200 gramů za 129,90 nebo zlaté kuře kilo za 99,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.

0: nadšenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem! Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
6: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
6: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: záchranná služba, tísňová linka. Letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď. Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
2: Penny, kryjeme vám záda.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
5: Jedině od Chibok.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
3: Je to věc?
4: Jo, ale má svoji osobnost.
3: A uzvednu to?
4: To ne, ale není těžké to ovládat.
3: Máme to doma?
4: Ještě ne, ale už v září.
5: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.

0: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon.
2: Feel bonbon.
3: Ricola.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte skvělou akci 2 plus 2 zdarma na všechny pleťové masky nebo slevu 30% na dámské holení a depilaci. A pro všechny zákazníky sprchové gely Dermacol za nejcenu 34,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Monikuba Gárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Vikýř,
7: Tereza,
8: Maško,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrana.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky, až po samotným přilnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji nabíječku.
16: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty brďo.
20: Wow.
21: Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
24: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
6: A navíc v akci Prima Pegas Picnic nebo Pikao za 12,90. Penny.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Ice. Sminy na max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees.
2: Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, jde se všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
9: Super.
10: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.
11: Je to věc?
12: Jo, ale má svoji osobnost.
11: A uzvednu to?
12: To ne, ale není těžké to ovládat.
11: Máme to doma?
12: Ještě ne, ale už v září.
13: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
14: Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
15: Bonbon? Bonbon?
16: Feel bonbon.
17: Ricola.
18: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
16: Jedině od Chibo.

Wish I had a, wish I was a, wish I gave a, but I don't.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
3: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
2: KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop!
2: A navíc v akci Prima Pegas Picnic nebo Pikao za 12,90. Penny.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
7: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
6: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
2: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
3: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. Zachutná to. Fermá to. Chutná to.
2: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronson na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina

0: Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive Thru.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon?
2: Feel bonbon.
3: Ricola. V Globusu nyní král sýrů Hermelín za 29,90 nebo prací gel Ariel 111 dávek za 439,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v giga kombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
14: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, jde se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super.
0: Dopřejte si snadnou péči o vlasy i vousy s multifunkčním zastřihovačem ETA. Datart.

0: to the runway.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech,

0: přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
1: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
2: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: A navíc fakci, vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90. Penny.
2: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
3: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
2: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Je to věc?
9: Jo, ale má svoji osobnost.
8: A uzvednu to?
9: To ne, ale není těžké to ovládat.
8: Máme to doma?
9: Ještě ne, ale už v září.
10: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
11: Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.
12: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
13: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
16: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
18: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
17: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
19: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
20: Toto je Fermáto, světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto a zachutná to. Fermáto, chutná to.
21: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Saďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
22: Hned tam jedu.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Jo, to má.
1: Dobrý, ale slyšel jsi, že basák zvohnul, to je hluchý.
2: A to byl vždycky, ne?
1: To je.
3: Kluci, já se moc omlouvám, že vás ruším. Já tady mám jednu písničku, kterou vám prostě musím zahrát.
1: My končíme.
3: No, ale já začínám, poslouchejte.

0: Dík, no hele, ale zůstane to jenom tak jako takový naše malý tajemství.
1: Jo, my to nebudeme vydávat.
0: Tak jo.
1: Dík.
0: Ale vážně.
1: Děkuju.
0: Čau.
1: Díky moc. Mějte se, ahoj. Čau.
2: Zas někdy třeba. Nazhle.

0: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
0: U nás byle rozhodně...

0: rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: banka.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you. Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
2: Dovolená, lážo, plážo.
3: Je to leháro, když platíš na třetinu.
4: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
5: To je ta země zaslíbená.
6: A co budeme jíst, praotče?
5: Objednám košík.
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie ukládá...
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
10: Esthetic Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Esthetic Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estheticprofi.cz.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Vicky.

0: Tereza Mašková,
1: René Dan,
0: Monika Tymková,
2: Petr
0: Švancara,
3: Martin Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Návykový látky, až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat. Nech do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
11: Ty brďo.
12: Wow. Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
13: Akorát ho chytit.
14: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: zamilované oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: It's only a movie.
2: It's not funny.
1: You were scared, weren't you?
2: I wasn't that scared.
1: Yeah, you were scared.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsan na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Toyota RAV4. Nejmodernější úsporný a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s ohromujícím výkonem až 309 koní a mimořádným zrychlením. Pořiďte si během Toyota týdne 1. až 6. června.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady, tady, celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Gouda polotvrdý sýr 100 gramů za 14,90. Koruní, cukr, krystal nebo krupice kilo z Kaufland Card za 9,90. A RC Cola nebo Top Topic 1,5 litru za 18,90. Kaufland.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Miny na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady!
4: Oh, jsou tady!
5: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
5: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
0: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
7: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
8: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.

0: Záchranná služba, tísňová linka. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.

0: výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
5: Očko tě zve do kina.
6: Venku se toulá sériový vrah.
7: Nahoďte úsměv.
8: Já ti dám, že se budeš smát.
7: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
8: Obejmeš mě?
9: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
8: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
7: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

You know what? I'm done. You, when it gets like that, done.

0: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
3: Hned tam jedu.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík.
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
8: Estetik Profi. Dlouholetá česká lazura chrání dřevo před vlivem počasí až 20 let. Pro váš dům, chatu i terasu. Estetik Profi. Lazura budoucnosti, která oslní generace. estetikprofi.cz.
9: Dovolená, lážo, plážo.
10: Je to leháro, když platíš na třetinu.
11: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Kız Banka.
1: Nikdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: fuck's sake, kámo. Co se stalo?
1: Ujelo mi to.
0: Tady kámo hodně.
1: Jo?
0: Musíme jet, kámo.
2: Hlavně se rozhodnout a něco zažít, pak mít friends, se tedy má to zabít. Jen pár dní a hlavě to je navždy, kašli na někdy, hned teď začni, peace.

Jsem anděl, co tě dostala povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaž

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90.

0: Albert.
1: Oh.
2: Oh.
3: Oh, Moment.
1: Oh, konečne. Sem oslnivě stylová. Sem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
5: Omoda.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Zlevněte si v drogerii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
13: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Přinesla jsem opletky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
18: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
19: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny.
20: Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
21: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
22: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
23: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
26: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Byla.
27: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Očko tě zve do kina.
3: Venku se toulá sériový vrah.
4: Nahoďte úsměv.
5: Já ti dám, že se budeš smát.
4: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina. Yes!
5: Obejmeš mě?
6: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
4: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty brďo.
23: Wow. Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
30: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

的真实的色，真实的色。

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba přípravky Finish, čistič myčky, roční zásobu kapsly Quantum nebo kapsle Ultimate Plus. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Kaufland.
5: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
6: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
5: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
7: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
5: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
6: Já vás biju ještě.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden Božkov standard za 99,90 a olej řepkový za 26,90. Byla.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
9: Trying to get the whole card in.
12: Welcome.
13: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Dobré, 1 giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. S kvalitou to vyhrajete u televize Hisense, která je teď navíc za lákavou cenu.
6: Hned tam jedu.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
8: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Dovolená, lážo, plážo.
10: Je to leháro, když platíš na třetinu.
11: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility. Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
2: Víte u nás v Naked Attraction.
3: Někdo říká, že je láska slepá.
4: Tam něco vidím.
5: Pěknou dlouhou předkočku.
4: Má zakr.
3: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
2: Wow, pěkně.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Tenhle pohled miluji.
3: Každou neděli ve 22 hodin.

Yo. Listen, shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo ho po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba výrobní kledu Ronsen na doma i do kanceláře, nebo precizní zastřihovač Philips na vlasy, tvář i tělo. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc káva Chibo Exclusive mletá za 99,90. Penny.

0: Let nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days. Whisper in the light where the morning finds you. Something in the wind feels soft and new. Open to the breeze and follow where it leads. Light on the clouds as they carry you. Run through the grass and wake up the sleepy trees. Spin in the light. Více než 95 druhů čerstvého pečiva každý den. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na kvalitu AEG v podobě velkých spotřebičů se slevou až 20%.
5: Hned tam jedu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bonbon? Bonbon!
2: Feel bonbon.
3: Ricola.
4: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo. Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
2: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
2: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
3: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Scary Movie, již brzy pouze v kinech.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Nálikový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Nech do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Oh.
6: Oh.
5: Oh, moment.
6: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100

kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční Blade Battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD.

0: autopojištění.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
12: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
16: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
17: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
18: Připravte na to svou mysl.
17: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
17: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

0: Očko tě zve do kina.
1: Venku se toulá sériový vrah.
2: Nahoďte úsměv.
3: Já ti dám, že se budeš smát.
2: Propašujte substance, matroš a na hodinu zmizte do kina.
3: Yes! Obejmeš mě?
4: Jsem teď republikánka, takže bych měla být rasistka.
5: Klidu, pro mě jsou všichni bílí rasisti.
2: Oh! Scary Movie, již brzy pouze v kinech.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: To je ta země zaslíbená.
12: A co budeme jíst, praotče?
11: Objednám košík.
13: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: Právě teď ve velkoslevě Aidam. 100 gramů jen za 9,90.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
20: Přinesla jsem oplatky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
21: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
22: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
23: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
24: Láska? Chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
25: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
0: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, Duopek s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Dej do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

lidi vypadají šťastný a všem se daří píčo na voko nejlíp. Některý to zas hrajou na city a brečej, nebreč mrtko, nejsem zvědavej, dostaneš pěstí, vymrdaný youtubeři, co to má kurva bejt, malá píče keca hovna, má to 100 000 views, potom objeví i rap, najde si kena type beat, napíše na to nějaký hovno, vysvětlí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
2: Oh.
3: Oh.
4: Oh, moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní za 1499 Philips horkovzdušná fritéza a LG televize za 7490. Tesco. Počítejte s námi.
13: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
14: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
15: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
16: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
17: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
18: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
19: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
22: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
23: Připravte na to svou mysl.
22: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
24: Ale proč se držet při zemi?
22: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
25: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
26: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
27: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v

0: jisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
1: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
2: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Kuba Gárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Nech do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. None of you guys.

0: Should we try?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, duopek s apkou za 59,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Oh. Oh.
6: Oh, moment.
4: Oh, konečně.

0: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu na rande.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
7: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
11: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
15: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
16: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
17: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
18: Ale proč se držet při zemi?
16: Stačí třtígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
19: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
20: A dělají to taky ostatní?
21: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
23: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
24: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.

0: očko ti doporučuje.
1: Napal první minutu, pak se odpočneš. Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce. Přidej.
2: Neostává nikdy zamrzu, ty musí být v boji.
3: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
1: Ty po minutě a půl umírá.
4: Škoda, že se to mě držil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
5: A on jich nanepil tlak, média.
6: Je to tom, do tom psychicky unesit.
3: A před čím teda utíkáš?
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prď.
9: Wow. Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
10: Akorát ho chytit.
11: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: Láska chutná nejlépe naživo. Tak neřeš a pojď na Kofolu.
13: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.
18: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
19: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
20: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa.

0: Losujeme už ve čtvrtek.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Häagen-Dazs za 99,90 a hanácká vodka za 119,90. Byla.
6: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Přinesla jsem oplatky. To jsou 2 a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
8: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
9: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.

0: Očko ti doporučuje.
1: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
2: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
3: Ty prďo.
4: Wow. Prosím.
2: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
5: Akorát ho chytit.
6: Zaujímavé.
2: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
1: Vítejte v Naked Attraction, cukrárně fyzické přitažlivosti. Našich pět boxů je dnes opět naplněno jemným pokušením a nakonec rozhodne apetit našich nezadaných kočiček.
2: Prsa pro mě vlastně nejsou tak důležitá, protože sama mám malá. Říkám jim ještí čumáky. Jsem Sarina. Pocházím z krásného Porúří, je mi 31 let, jsem svobodná matka dvou úžasných dětí. Jsem velmi otevřená, hlučná a také veselá osoba. Ráda se směju sama sobě. Jsem oddaná a upřímná. To mi někdy trochu škodí, řekněme, protože umím být velmi naivní i v určitých věcech. Jsem spíš typ na zahradu. Ráda makám, ráda dělám i mužské věci a řemeslné práce. No a jsem velká faninka VFL Bochum. Bochum do toho! A když vyjdu ze stadionu, tak si nejdřív dám dobrou klobásu, nebo ještě lépe, už na stadionu mít v ruce dobré pivo. Jsem patriotka Porúří. Teď jsem sama už 2 roky. Co se týče sexuality, tak jsem si jednou uvědomila, že se mi líbí i ženy. Co mi v životě chybí, je rozhodně partner nebo partnerka. Chtěla bych mít někoho, kdo je stejně bláznivý jako já. Jo, to mě vzrušuje. Inteligence mi přijde také hodně sexy, a to v kombinaci s humorem. Účastním se Naked Attraction, abych si našla partnera nebo partnerku, abych ukázala svoje motto. Ukaž se, žij svůj život a užívej si to, jaký jsi. Všichni jsme se narodili nazí, takže bude to zábava.
1: Vítám tě, Sarino, jsem rád, že jsi dnes tady. Máš 2 děti.
2: Je to tak? Ano.
1: Tak jak to je? Musí ten muž, ta žena, nutně mít také ráda děti? Záleží na tom? Nebo řekneš, každý žijeme dvojí život?
2: No, řeknu to takhle. Srdce matky si většinou získá jen ten, kdo miluje i její děti, a to je pro mě důležité.
1: Rozumím. Jsi bisexuální?
2: Ano.
1: V tom případě ti mohu říct, že jsem připravil pestrou kytici a navrhuji, abychom šli sem a podívali se na to celé odtud.
2: Moc se těším.
1: Začneme dolní částí těla, pak přejdeme k horní a nakonec k tváři. V každém kole musíš jednoho muže nebo ženu poslat domů, až nakonec zůstanou 2 kandidáti. Pak se svlékneš a musíš se rozhodnout pro jednoho z nich, se kterým půjdeš na finální rande. Jsi připravená?
2: Jsem. Těším se, jsem nadšená. Tak jo, můžeme.
1: Festival začíná spodní částí těl.
2: A teď to začne. Fanfáry. Krása, takže... První si to všechno pěkně obhlídnu.
1: Prosím.
2: Vypadá to super, ráda bych začala tím fialovým.
1: Nejdřív pojďme k fialové.
2: Je tetovaná?
1: Záleží na tom, protože ty tady máš, jestli to smím říct, malé why not?
2: Je to tak?
1: Takže co vlastně ne?
2: Prostě každý má žít, jak chce. Neměl by se posuzovat a schazovat. Pořád říkám, žít a nechat, žít a být svobodný. To je moje motto. Řídím se tím.
1: To je přesné.
2: Volná láska a žijte, jak chcete.
1: To je naše heslo.
2: To je heslo a mně to přijde úžasné.
1: Co říkáš té vulvě?
2: Super hezká vulva a každopádně je oholená. S holením je orální sex o něco lepší.
1: Aha. No tak pojďme ke žluté.
2: Ten penis vypadá překrásně, je obřezaný, holý. Šourek? Pravá koule, to tak bývá, že pravá většinou visí níž. To jsem si všimla.
1: Ano, to je pravda. Tedy nemůžu říct ze zkušenosti.
2: Je pevný, kompaktní, líbí se mi to, ano.
1: Tak se kouknem dál, jdeme k červenému. Pohnul se.
2: Pohnul se, ano.
1: Zdraví vás, ahoj.
2: Mává nám, to je dobré.
1: Jak je to se sexem a piercingem?
2: K tomu musím říct, že to jsem ještě neměla.
1: Bolí to při sexu? Ne.
2: Ne.
1: Hodně ozdob.
2: Spousta ozdob. Motorkář? Jsi motorkář?
1: Taky ne.
2: Tak rocker? Něco s muzikou. A máme to super a potetovaný.
1: A co říkáš modrému?
2: No, zcela oholený, jak vidíš, má krásné svalnaté nohy. Penis má předkošku. Já mám u předkošky ráda, když si s ní trochu hraju rty a tak trochu víš, no. Je to super. Je to super, že se ti to líbí. To jsem opravdu zvědavá, co ještě dalšího skrývá tenhle ten panáček, no.
1: No tak pojďme radši k zelené.
2: Ráda.
1: Tady máme dámu.
2: Přesně tak. Taky hezká vulva. Stytké pisky jsou trochu silnější a plnější.
1: Masitější.
2: Jo, masitější.
1: Chuť na maso.
2: To si vystihl, masitější.
1: Která dáma je víc vzrušující, v zeleném nebo fialovém?
2: Co je víc vzrušující? No, tak musím říct, že ta ve fialovém má uši štěrbinu. Orální sex bude hezčí. A u téhle by to chtělo ruční práci, nebo tak.
1: Dobrá, vrátíme se do prostředí.
2: Ráda.
1: Vážené dámy a pánové, rád bych poprosil, ukažte nám na chvíli pozadí. Otočit, prosím. Které pozadí tě nejvíc oslovilo?
2: Pojďme k modrému boxu.
1: Ano.
2: To je pořádné jablíčko. Bombová prdelka, fakt.
1: Protože to taky zní, když se opravdu povede.
2: No, líb bych to opravdu neřekla, máš pravdu. Zazní to, musí to zaznít, modrý. Můžu tě trochu seknout do zadku? Co?
1: Sarino, tohle je rodinný pořád.
2: Promiň.
1: Takže, pane v modrém, kdyby něco, pomůžu vám. Pomáhám i ostatním kandidátům.
2: Já ho potom nakrémuju.
1: Takže modrý si tě získal.
2: Už červená, páni.
1: Tak pojďme radši zpátky, vidím, že na tebe si musím dát pozor. Sarino, teď přichází chvíle, kdy se musíme s jednou dámou nebo pánem rozloučit. S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
2: Je to těžké. Tak...
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Trvanlivé mléko Albert u nás s papkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Oh.
7: Oh.
9: Oh, moment.
7: Oh.
8: Konečně.
9: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
18: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
19: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
20: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
21: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
22: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
23: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka dušená v páře za 19,90 a losos filet za 28,90. Byla.
24: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
27: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
28: A dělají to taky ostatní?
27: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
29: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
30: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
31: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Holandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
32: 18.
0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrada.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přelnu.
4: Správně, jsi šikulka.
2: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Abych do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prdě.
9: Wow.
10: Prosím.
7: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
28: Zaujímavé.
7: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
32: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
33: S kým se rozloučíme nejdřív? Je to jenom na tobě.
34: Je to těžké. Tak bohužel žlutý box.
33: Tak se musíme rozloučit se žlutou.

0: Je to Michaela z Freiburgu a její 49.
1: Michaelo.
0: Myslím, že takové překvapení jsi ani neuměla představit.
1: Děkuji za účast.
0: Michaelo, co říkáš, jsi smutná?
2: Trošku.
0: Jo. Díky, že se zúčastnila. Čau, všechno dobré.
1: Ahoj.
0: To je ale zadeček.
2: Myslím, že kdyby mě viděla alespoň až sem, rozhodla by se jinak, protože už když jsem vyšla, byla velmi překvapená. Ne, že by mi byla nesympatická, ale jako potenciální partnerka pro mě nepřichází v úvahu.
0: Abychom tě ještě víc dostali do extáze, přijdeme k další části. A já prosím pány a dámy v boxech, aby nám ukázali horní partie těla. Jdeme na to? Jdeme na horní části těla.

0: Teď něco duším.
1: Jo, co tušíš?
0: Zelený box?
1: Tak pojďme k zelenému.
0: Možná je to změna pohlaví podle tohohle. Zelená si po změně pohlaví.
1: Pokud se transžena rozhodne přizpůsobit tělo své genderové identitě, musí podstoupit několik operací. Při nich se penis otočí dovnitř a vytvoří se pochva. Varlata se odstraní a z části žaludu se vytvoří citlivý klitoris. 85% dotazovaných transžen uvedlo, že i po operaci jsou schopny dosáhnout orgazmu.
0: Super krásná a ten pas je i z boku prvotřídní.
1: Tak bych řekl, že půjdeme dál k pánovi v modrém.
0: Tak ten je vysportovaný. Takové tělo jako Ken?
1: Jo, třeba nám napne svaly.
0: Ano, má i bicepsy, jo. Já myslím, že by i někoho unesl. Může mě zvednout.
1: No tak se nechme překvapit a popojdeme k červené. A řekl bych, že tady to jede.
0: Jo, mně přijde super vzrušující.
1: Co tu visí na bradavkách, to bych měl až strach, že tam zůstanu viset.
0: Jestli to nebolí. A koukej, ukazuje, že nebolí.
1: Taky bych si zatáhl, prosím.
0: Já taky. Jak to? To bych tam mohla pověsit svoje náušnice nebo šperky. To je teda něco.
1: Nemůžu se odtrhnout.
0: Jo, ale stejně se mi líbí ten rocker.
1: Rozjedeme to.
0: Jestli dělá muziku, musí si se mnou zajít na dobré pivo.
1: Na velké?
0: Na velké.
1: Tupláka?
0: Perfektní. To si spolu můžeme připít.
1: No tak radši pojďme dál k dámě k fialovém.
0: Jo, prodloužené vlasy.
1: Ano.
0: Prodloužené, prsa se mi líbí. Jsou umělá?
1: Jsou umělá. Myslím, že je to jako...
0: Můžu?
1: Můžu si sáhnout? Myslím, že je to i trochu cítit.
0: Je to vidět.
1: Pomoc!
0: Málem bychom do toho boxu spadli oba.
1: Nevím, fialová už tě táhne do boxu. Mám pocit, že ta ženská má i smysl pro humor. Je to tak? Ano, je.
0: No tak to je prvotřídní humor, je důležitý.
1: Tak pojďme zpátky. Tak, je tady zase ten okamžik. Musíme někoho poslat domů. Řekni mi, kdo musí odejít? Už teď tam to řekni.

0: ty...
1: Zelený box. Bohužel ti ostatní trochu víc vyhovují.
2: To je 32letá Nora Rebecca z Detmondu.
1: Ahoj, pojď sem. Ty jsi krásná.

0: No, doufám, že teď lituješ.
1: No jo, ano.
0: Koukej. Roztomilá kočička.
1: Ano, moc ráda bych poznala Sarinu. Určitě by byla můj typ. Mám ráda blondýnky. Sama jsem máma. Mám doma děti a proto si myslím, že by to bylo moc dobré spojení. Před 2 lety jsem podstoupila operaci změny pohlaví. S výsledkem jsem neuvěřitelně spokojená a velmi, velmi šťastná, že mám tak ženské tělo.
0: Vážené dámy a pánové, prosím, usmějte se, co nejkrásněji umíte. Přichází tváře.
1: Ahoj.
0: Tak která tvář tě nejvíc oslovila?
1: Ráda bych šla nejdřív k muži v červeném. Vlasatí muži mi přijdou sexy. Navíc rokový. A vousy můžou trochu škrábat.
0: Mně se zdá, jestli můžu být upřímný, taky má roztomilá ouška.
1: No to rozhodně. Jsou měkčí nebo tvrdší?
0: Měkké nebo tvrdé?
1: Jo, můžu ti trochu pomnout uši? Ještě, když se to dělá 10 minut, tak je to jako afrodiziakum, víš?
0: Máš fetiš na mnutí oušek? Ptal se jen pro kamarádku.
1: No, jo, ráda líbám ušní lalůčky.
0: Výborně, pojďme k Fialové.
1: Má super krásný úsměv. Trochu vypadá, že má snad plastiku nosu, ne?
0: Máš s tím problém, když je moc umělý?
1: Moje motto je žít a nechat žít. Je to otázka vkusu. Když se to někomu osobně nelíbí, není to žádný problém.
0: Ale má krásnou přirozenou tvář. Pojď, kočičko. No nic, půjdeme dál k modré.
1: Je ještě mladý a čerstvý, prostě tak nějak nevypadá starý, řekla bych, no.
0: Vypadá jako Adonis. Takhle si představujeme krasavce.
1: Přesně tak, přesně jako Adonis, to je ono. Jo, má úžasný úsměv. Je sympatický. A líbí se mi jeho roztomilá ouška. Víš? Taky se mi líbí ty vlnky. Chtěla jsem právě říct, můžu je kroutit.
0: Mazlice s kudrlinkama.
1: Nakrucovat je.
0: Aha. Přichází chvíle, kdy se musíš s někým rozloučit, než dojdeme do finále. Řekni, s kým se musíme rozloučit tentokrát.
1: Teď si mi to trochu stížil, že?
0: Jo. Kdo ti nepřijde k nakousnutí?
1: No tak nejdřív vám všem posílám pusu.
0: Řekni to.
1: Fialová. Super žena, optimální.
0: To je Anet z Wildeku, její 37.
1: Jo.
0: Líbila by se ti?
1: Ano.
0: Ahoj, moje milá, všechno dobré.
1: Je mi líto, že jsem už vypadla. Ráda bych zůstala a ona rozhodně o něco přichází. Moc jsem se těšila na rande s ní, mohla mě poznat trochu lépe. Také mou otevřenou povahu.
0: Tak Sarino, teď to bude opravdu vzrušující, protože se svlékneš. Na to jsme čekali celý večer. Proto bych tě poslal do zákulisí, my na tebe počkáme a pak budeš nahá.
1: Jasně, tak zatím.
0: Čus. Dle staré dobré tradice po růří vyřadila Sarina 3 nezadané. Zůstávají stavební mistr Tiemo a dispečer Michael. Koho Sarina vyřadí? Jste favoriti, Michael a Tiemo. Jsem rád, že jste zůstali. Jak se vám líbí? Viděli jste ji už? Co na to říkáš?
2: Velmi zajímavá, hlavně také trochu odevzdaná a zároveň, řekl bych, dominantní typ.
0: Dokáže obojí, řeknu ti podle svého čichu, že umí obojí.
2: Také to cítím.
0: Umí být kotě i tygřice?
2: Také umím obojí.
0: A co ve Švýcarsku?

0: je lepší být kotě nebo tygr?
1: Jsem obojí.
0: Chápu, jak se líbí tobě.
1: Zatím dobré. Je můj typ přírodní blondýna. To je něco pro mě.
0: Dobře, tak já vás už nebudu napínat a řeknu, Sarina jde zpět. Teď vidíte Sarinu poprvé nahou, co na to říkáš?
1: Zajímá mě to tetování a chci zjistit, co je tam schované.
0: Co říkáš ty?
1: Vypadá skvěle, líbí se mi, přirozeně atraktivní.
0: Dobrá. Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tima?

0: Když uvidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečení bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Moment.
3: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
13: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
14: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za dvacku hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
16: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
17: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
18: Kia. Movement that inspires.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká. Centropol pořád.

0: drží ceny energií. To chce fixovat.
1: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
6: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
7: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
8: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
9: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
10: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Trvanlivé mléko Albert u nás s apkou za 12,90, matony za 14,90 a zmrzlina Carte d'Or za 89,90. Albert.
13: 18.
14: Očko ti doporučuje.
13: Colors of Ostrava. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s 2. sérií.
16: Ty prďo.
17: Wow.
18: Prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
22: Tak milá Sarino, teď je chvíle, kdy se musíš rozhodnout, ze kterých končin si vybereš. Z Rakouska nebo Švýcarska, Michaela nebo Tiema.
23: Rozhodnu se pro Tiema.
22: Takže díky za spolupráci, Michaele.
24: Žádný problém.
22: Děkujeme.
23: Díky.
22: Měj se krásně, Michaele, a pozdravuj ve Vídni.
24: Jasně.
25: Pusí, papa. Čau.
22: Čauky.
24: Čau.
26: Samozřejmě je mi líto, že jsem teď vypadl, a samozřejmě bych moc rád šel na rande se Sarinou. Každý, kdo vidí moje piercingy v bradavkách, říká, to určitě bolí. Lidi, vůbec to nebolí. Věřte mi, rád to přirovnávám k náušnicím.
22: Tiemo a Sarino, ať dnes máte také vzrušující rande. Děkuji, že jste se zúčastnili.
23: Děkuji moc.
22: Díky moc.
24: Čau, čau.
22: Čau.
23: Bylo to pro mě vážně těžké rozhodnutí.
26: Každopádně se těším, že ji poznám. Je sympatická a podle mého gusta. Oba máme rádi sex, jsme upřímní a myslím, že to je skvělé.
23: Od Tiema se chci ještě dozvědět za prvé, jak bude brát moje děti, co spolu ještě můžeme zažít a jestli se spolu zasmějeme.
26: Já tam jdu natěšený.

0: Dám se překvapit. Možná přijde i potom ke mně a jsem zvědavá, jak to rande dopadne. Tady jsi. Ráda tě vidím.
1: Já tebe.
0: Těším se.
1: Já taky.
0: Posaď se.
1: Vypadáš skvěle.
0: Díky, ty taky. Přesně, jak jsem si to představovala, se taky nadšený.
1: Každopádně.
0: Mě úplně kluče srdce. I když pak cítíte, jak vám bije srdce, spojí vás to a mě to opravdu dojalo.
1: Něco na ní je, i v očích, a tělo se mi také moc líbí.
0: Jak dlouho už jsi sám?
1: 4 roky.
0: Tak hezký muž jako ty, je 4 roky sám?
1: No jo, žádná mě nechce.
0: Nebo jsi vybíravý?
1: Také mám 2 děti a s tím se musí...
0: Ne.
1: No jo. A když jsem to slyšel, byl to úžasný pocit.
0: Zatraceně.
1: Že máš taky děti.
0: Jo. Takže ho určitě někam vezmu. Naše oči už spolu komunikovaly. Jeho oči se setkaly s mými a řekly, pojď, potom na někam půjdeme a strávíme spolu večer.
2: A po rande?
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No jo, no. Jo, spal u mě.
1: Byla to krátká noc, ale skvělá.
0: Mluvili jsme vážně dlouho. Leželi na posteli, povídali si až do půlnoci, do 3 hodin ráno, ale člověk je tak plný adrenalinu a všeho, že ani neusne.
1: Rozhodně chci zůstat v kontaktu, ještě se s ní víc poznat.
0: Určitě ano, ale nejdřív to vezmeme v klidu. Řekla bych, že po jednom dni se toho moc říct nedá, vše se teprve rozvíjí.
3: Anděl lásky opět zasáhl. Dnes jsem byl opět amor a vystřelil jsem šíp. A opět se trefil. Buďte u toho i příště.
4: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
5: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.

0: začal zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Okay. Oh, you good?
1: Girl, bring

0: Wait, hold up, stop.
1: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vodní meloun, kilo u nás s apkou za 16,90, selský jogurt Hollandia s apkou za 9,90 a Božkov originál za 139,90. Albert.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
6: V Globusu nyní instantní káva Nescafé 200 gramů za 129,90 nebo zlaté kuře kilo za 99,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Zlevněte si v drogerii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
13: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
15: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
16: Ale proč se držet při zemi?
14: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
1: Jdeme na to!
0: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meruňky za 49,90 a Tatra mléko v Bila klubu za 8,90. Bila.
3: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
4: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
5: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
11: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
14: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Vepřová pečeně bez kosti u nás, kilo za 79,90, Král sírů, Duopex s apkou za 59,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
17: Očko ti doporučuje.
18: Napal první minutu, pak si odpočneš.
19: Práce, nemůžeš přestat. Práce, práce.
18: Přidej, přidej, přidej.
20: Neostává nikdy zábezu, ty musí být v boji.
21: Jsou zvyklý teda nebo pod tlakem.
18: Ty po minutě a půl umíráš.
22: Škoda, že se to mě dožil pod tatino. Drží ti stráž všade na tělu.
23: A on jít na nebelu, tlak, média.
24: Je to o tom psychicky unesit.
25: A před čím teda utíkáš?
26: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Turn the lights off.
1: Maximální úspora v tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: No to snad není možný, ne?
6: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A Balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
9: Jdeme na to!
8: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
10: Oh.
11: Oh.
10: Oh, moment.
11: Oh, konečně.
12: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
13: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
16: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
17: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
18: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
19: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat.
2: Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
0: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: Očko ti doporučuje.
2: Napal první minutu, pak si odpočne.
3: Prát, nemůžeš přestat. Prát a prát.
2: Přidej.
4: Neostává nikdy zábezutí, musí být boj.
5: Jsou zvyklí teda na potlaky.
2: Po minutě a půl umírá.
6: Škoda, že se to mě dožil. Tatino, drží ti stráž všade na tělu.
7: A on jich nanepil tlak, média.
8: Je to o tom, kdo to psychicky unese.
9: A před čím teda utíkáš?
10: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
11: Ty prďo.
12: Wow.
13: Prosím.
10: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
15: Zaujímavé.
10: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, chytí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa touhami vonící přístav.
1: A ty právě spíš, tuším, co odpovíš. Až se tě zítra zeptám, jestli se mnou letíš pryč.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkaj za tebou, nevím, jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu stahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy to hraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si v ráji, narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: To snad není možný, ne?
5: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Pikok šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A Balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
8: Jdeme na to!
7: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
11: Oh.
12: Oh.
13: Oh, moment.
11: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
15: Omoda.

0: až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
5: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
6: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitamínů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
7: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
8: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
9: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty. A vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu vyhasli,

jajmečný. Je pomalu v puberte. To trvalo chviličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se beze mě obejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o DJ. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda. A strašně ho mrzí, že jste se neznali. A někdy zas brečí, že nahoře spěchali. A teď z toho zbyly nádherný vzpomínky a ty naše večery. A francouzský filmy a dům, co si postavil. Jsme tu tak šťastní. A i když ty momenty pomalu zhasly. A furt budu zalejvat ty tvoje palmy, abys tu zůstal s náma už navždy.

0: Tati, uděláme ještě nějakou blbost. Ty potkáči.
1: Ty potkáči.
2: Ne, to nebyla.
1: Otíku, spadne ti ta kamera.

0: Zlevněte si v drogérii Teta akční ceny díky slevovým kupónům. Využijte například kupón na dodatečnou slevu 100 korun na celou značku Ariel nebo kupón na všechny JAR tablety Domičky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: No to snad není možný, ne?
5: Ale je. Pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A sekobianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
8: Oh.
9: Oh. Oh, moment.
8: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
12: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
13: Jdeme na to!
12: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nelaď se na pozitivní vlnu.
14: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
15: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
16: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový Rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.
17: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.

0: Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.

0: tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si

0: mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

Yeah.

0: Maximální úspora v Tetě. Zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90 nebo sleva minimálně 40% na produkty na opalování značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: No to snad není možný, ne?
3: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilos Aidam za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Karatské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
6: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
1: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
2: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny. Rajec 3-2-1. Chuť pokračovat.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert.
2: Oh.
3: Oh.
4: Oh, moment.
2: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
6: Omoda.

Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbejt bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: a v celku za ženu mít top modelku a pak jako DiCaprio v 25 jí vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte akci 1+1 zdarma na celou značku Mujam. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: No to snad není možný, ne?
3: Ale je pod 20. Od čtvrtka najdete v Lidlu Piko k šunku nejvyšší jakosti za 18,90. Pilo s ajdám za 9,90. A balíno zmrzlinový kornout za 6,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
5: Jdeme na to!
4: Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Karatské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianko nebo rosáto v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
10: Moment.
11: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
12: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku.
13: Omoda.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dech mi vždycky dojde dřív, než chuť pokračovat. Ochutnejte nový rajec s aktivními látkami a vitamíny.

0: Třeba klobásky s goudou za 36,90 nebo marinovaná krkovice bez kosti za 99,90. Albert. Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

escort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini.